Hrajeme vám devadesátky. Non-stop. Hit Radio devadesátka. My friends got

0: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Pyl, prach, roztoči, lepek, mléko, co když to jsou hormony? Chybí mi nějaké vitamíny, tolik času strávených čekáním, znovu už ne.
2: GenX.cz. Doporučíme ti na míru až z tisíce laboratorních vyšetření. Zajdeš na odběr krve bez čekání po celé Praze a výsledky s lékařskou konzultací máš online do pár dnů. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup.
3: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

hrajeme vám 90. Nonstop. Hit Radio 90.

0: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.

Hit Radio 90.

0: Když je kolem Depeche Mode podezřelý klid, tak to může znamenat to, že buď odpočívají, anebo že něco chystají. Na Hit Radio 90 jsou 7 minut před 7 hodinou, já se jmenuji Vládě Řepka, koukneme se spolu na silnice a zdravím tady Hanku.
1: Doprava.
2: Na trase z Prahy do Chomutova za obchvatem Slaného u Lotouše si postojíte v koloně. Probíhá tu vyprošťování nákladňáku po nehodě. Policie řídí provoz kyvadlově. Kolona od Prahy má už víc než 4 kilometry, ale se zdržením je třeba počítat i v protisměru. Silný provoz je také na D1 před Brnem. Popojíždí se asi 10 minut v koloně mezi 194. a 196. kilometrem. A komplikace jsou teď aktuálně na Žďársku ve Velkém Meziříčí. Tady policie uzavřela Průmyslovou ulici a záchranáři zasahují u srážky osobního auta s cyklistou. Čekejte delší zdržení. Za volantem opatrně a šťastnou cestu.
0: Já přidávám pražské Holešovice v Argentinské ulici na křižovatce s Tusarovou směrem do centra. Došlo ke střetu osobního auta s nákladním a blokovaný je jeden jízdní pruh. Tak počítejte s narůstající kolonou. Dobře dojeďte.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
4: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
5: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
4: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
10: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
11: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
12: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
13: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
14: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
13: Vážně?
14: Já mám Lelosy na sobě celý den.
15: Lelosy. Too comfortable to take off.
16: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
17: www.projektantbudoucnosti.cz.

0: počasí.
1: Čeká nás slunečná středa, teploty vystoupají vysoko, odpoledne bude mezi 20 až 24 stupni, i na horách bude kolem 20.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Dobré ráno, je minuta před 7. Vláďa Řepka vás zdraví, zítra je 90. A společně, jestli chcete, můžeme udělat září pá-pá. A loučí se s náma teda ve velkém stylu. Převléklo se do letního kabátu. A než vykoukne to pravý sluníčko, mám pro vás zatím jedno kanadský konzervovaný. To je naše první společná pecka, kterou si hrajeme Len s Team Mel Sunshine.
0: Vláďa Řepka. Hit Radio 90.

0: Letos je to 30 let od vydání téhleté skladby Marka Morrisona. A jestli si myslíte, že zůstala někde zahrabaná v zapomnění, aby jsme si ji teď 7.08 vytáhli na Hit Radio 90, tak to je chyba. Tenhle ten hit vydělává na tantiemech i po 30 letech. A tak si říkám, jak stvořit dokonalý hit? Obět všechny diskotéky a nasát atmosféru? Ne. Dneska stačí sjíždět TikTok. A já vám k tomu za chvilku zahraju modlitbu od Diany King.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Atención!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Restaurace Vikárka, gastronomická perla přímo na Pražském hradě, otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece, hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
6: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
7: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
11: 90 jsou zpátky.
12: Hit Radio 90.

0: Jo, to byly časy, když nám bylo 17. Let Loose Night Radio 90. Krycí jména. Znáte tuhle tu deskovku, kdy se dva týmy snaží najít špiona? Je to celkem zábava, tak od nás tip na víkend, kdybyste se náhodou nudili. A že jsou krycí jména geniální hra, a my Češi, potažmo vlastně taky, dokazuje to, že brněnský vývojářský studio vytvořilo tuhle tu hru přímo na míru pro Netflix. Má to zatím jednu mouchu, Netflix ji testuje ve vybraných zemích a Česká republika mezi nimi není, takže si na ní u nás ještě chvíli počkáme. To my jedeme bez zastávky, teď v 7.22, pouštím Snow, dobré ráno.
1: Hit Radio 90.

0: Sedm smrtelných hříchů se skrývá za touhle sedmičkou v názvu hitu Prince. Já měl být stejně kněz. No a kdo hledá, najde v této písničce všechno, teda od biblické apokalypsy přes orientální melodie, slyšíte je tam, až po starý soulový riff ze šedesátek. Jo, i takhle zněl rok 1992, který jsme si na Hit Radio 90 připomínali v 7.35 před Stingem třeba.
1: Jak to vůbec stíháš? Doktory s dětmi, svoje kontroly?
2: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Jdi na poliklinikaflorence.cz.
3: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
4: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
5: Myslíte, že italská kuchyně je jen pizza a carbonara? Objevte s námi Toskánsko jinak. Chuť vinic, lesů i poctivé domácí kuchyně. Amiata, váš kousek Toskánska v Praze. Rádi vás přivítáme v Amiatě v Londýnské ulici. www.amiata.cz.
6: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: 6 minut před 8 vás sladí Whitney Houston, já se jmenuji Vláďa Řepka, přineseme nejčerstvější zprávy, taky vám řeknu, jak bude a koukneme se s Hankou na silnice, a to právě teď.
1: Doprava.
2: Silný provoz je dnes po ránu na příjezdu do hlavního města. Zdržení čekejte na D5, tady se v koloně popojíždí od 6. kilometru asi 20 minut a komplikace jsou aktuálně před Prahou také na dálnici D6. Na 10,5 kilometru došlo totiž k hromadné srážce 5 osobních aut. Další komplikace jsou na trase z Prahy do Chomutova hned za obchvatem Slaného u Lotouše, kde probíhá vyprošťování nákladňáku po nehodě a ve směru od Prahy je vozovka neprůjezdná. A silný provoz je tradičně na D1 u Brna, ve směru od Vyškova se zpomaluje na 211. kilometru, v opačném směru od Prahy se pak brzdí na 179. kilometru.
0: A Praha, Smíchov, Křížová ulice u nájezdu na Dobřížskou směrem do centra se srazilo osobní a nákladní auto, tak počítejte i tady s omezením provozu.
3: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
4: novou generaci skládaček Samsung Galaxy Z8.
3: Když mobily?
4: Tak Mironet, klikni dvakrát!
5: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
6: Ty v Bauhausu nevedeme.
5: A Auschus našel byste?
6: To vás zklamu, bohužel.
5: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
6: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
7: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
8: Bauhaus, když se to má podařit.
9: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
10: No jistě.
9: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
11: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
12: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkčí věci. Anagory, bardos.cz.
15: Vytáhni Jendu!
16: Co říkáš? Výtahy jedna?
15: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
16: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
15: Povídám, vytáhni Jendu!
16: No jo, výtahy jedna!
17: Teď my už máme výtahy jedna.
16: Jendo!
18: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
19: Jendo, ty seš ale bedna!
3: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
16: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
4: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
1: Snídani?
4: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
1: Oběd?
4: Divadlo Hibernia uvádí
10: romantický muzikál
4: Saturnin.
10: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
4: Od září 2026
10: v divadle Hibernia.
20: Kráva, kráva, kapr, kapr!
21: Kapr, kapr, husa, husa!
22: Nedělej teambuilding v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
23: Krůta, krůta, tchos!
22: Nech toho a pojď.
23: Tchos.
24: On air, online, v dabu i v aplikaci
25: Rádia CZ.
24: Hit Radio 90. Krátké zprávy.
0: Přejeme hezké ráno, přinášíme souhrn aktuálních zpráv. Sněmovna včera podle očekávání nedokončila debatu před hlasováním o vyslovení nedůvěry vládě. Jednání ukončila v souladu s jednacím řádem v 21 hodin a pokračovat v něm bude dnes od 9 hodin. Ministerstvo financí dnes zveřejní maximální ceny pohonných hmot na čtvrtek. Stát od října obnovil regulaci cen paliv s ohledem na jejich výrazné zdražení v posledních týdnech. V Praze a Brně se o víkendu chystá nelegální sjezd upravených aut, toho se mohou účastnit až tisíce vozidel. Policie proto připravuje rozsáhlé bezpečnostní opatření napříč celou republikou. Zakázku na novou generaci stíhaček pro námořnictvo Spojených států získala společnost Boeing. V noci na dnešek to oznámilo americké ministerstvo zahraničí. Kontrakt má hodnotu 20 miliard dolarů. No a čeští fotbalisté v druhém utkání skupiny A 3 Ligy národů prohráli doma s Anglií v dlouhém oslabení 0-2. Národní tým nedokázal bodovat ani ve druhém zápase pod novým španělským trenérem Santim Deniou.
2: Z Nidu Surumu, David, děkujeme.
24: Počasí.
2: Jak to dneska vypadá venku s počasím? Září se s náma loučí v plný parádě, čeká nás jasný den, odpoledne naměříme 20 až 24 stupňů.
24: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: 8 hodin, s vámi na Hit Radio 90ka Vláďa Řepka, dobré ráno vám přeju. A nezapomeňte, dneska je středa, o které si myslíme, že je úterý. Ale vždycky, když si řekneme středa, tak nás to mile překvapí, protože si uvědomíme, jak ten týden rychle utíká. Tak až se práčí za kočárem i tady, je tady Boy George a Jesus Loves You.
24: Vláďa Řepka. Hit Radio 90ka.

0: Když vám někdo bude tvrdit, že tohle je klasická osmdesátka, tak bude mít pravdu. A vás určitě napadá, co teda dělají Bluebells na Hitrádiu 90. Vysvětlení je jednoduchý. V roce 93 se tenhle hit objevil v reklamě na auto a byl to takový success, že se dávno zaniklá skotská kapela musela dát znovu dohromady. A proto 90 v 8.11.
1: Doprava.
0: Za chvilku jsme zpátky, ale mám tady jednu aktualitu pro řidiče. Na dálnici D6 ve směru na Prahu, na 11. kilometru u Velké Dobré, komplikuje provoz hromadná nehoda 7 aut. Naštěstí se obešla bez zranění. Místem projedete, ale jen jedním pruhem. Tak počítejte s velkým zdržením. Dobře dojeďte.
2: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Lásko, jaký bys chtěla auto?
6: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
5: Ale já myslel, jakou barvu.
6: Barvu? Já tak to nevím.
5: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
7: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
8: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
10: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
11: Když jde o zdraví.
9: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
12: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
13: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
14: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun. Z Morio Club Gold navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: Haló, kdo tam? Tohle je Nirvana na Hit Radio 90. Přesně před 30 rokama, 30. září 1996, zažilo Česko launch druhého mobilního operátora. Vedle Eurotelu otevřel svoji novou prodejnu taky Pegas v Londýnské ulici v Praze. Byly tam nekonečné fronty. Já nevím, jaký jste pamětníci, ale než jste si ten mobil mohli koupit, tak jste museli vyplnit spousty papírů, simky byly velký asi jako kreditka. Já tady na obrázku koukám na první mobil, tak ten neuměl poslat ani SMSku. A signál, jo, tak to bylo štěstí, když jste ho ulovili a nebylo slyšet jenom tady to zase vypadlo. Schválně, jak jste lovili signál vy a jaký máte první zkušenosti s mobilem? Mi klidně napište 720 86 86 36 a proberem to za chvilku. Teď v 8.27 hrajeme Jasona Donovana.
1: Dejte o sobě vědět přímo do studia. 720 86 86 Hit Radio 90.

0: Vzpomínky na naše první mobily spolu probíráme za zvuku Aerosmith 8.37 na Hit Radio 90. Díky za to, co nám píšete na WhatsApp. Vybírám třeba Kamila, který chodil telefonovat na kopec a pro lepší signál vždycky natáhl ruku k nebi. A Kamile, víš, že první telefony, a to se tě nechci dotknout, měly vytahovací antenky? Možná tam byly proto. Zdeňka vzpomíná, že první mobil byl tak těžký, že ho v kabelce nosila místo pepřáku na sebeobranu. No, ať už to byly cihly nebo brikety, s vytahovací anténou nebo bez, měli tehdy jednu obrovskou výhodu, sloužili nám hlavně k tomu, abychom se svolali do hospody a tam zůstaly telefony zapadlý v bundách, na věšáku a za celý večer si na ně nikdo ani nevzpomněl. Zlatý časy. Tak si je taky za chvilku připomeneme. Za minutu s New Kids on the Block. Pěkné ráno.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sedlčanský hermelín protein 100 gramů za 42,90 a Chibo espresso nebo kafe krema 1 kg jen za 369,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Je tu Opel 24 a s ním i pořádná porce výhod. Akční ceny, zimní pneumatiky zdarma, 5 let záruky a s 0% financováním bez navýšení. Ale pozor, Opel 24 končí již 30. září. Jsme Tukas, váš partner provozy Opel v Praze. Tukas.cz. Když Opel, tak Tukas.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
4: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90. Step by step.

0: Máme Vanilla Ice, Láďa Řepka na Hitrádiu 90 a půjdeme rovnou na silnice. Na D6 se stala hromadná nehoda a Hanka Koterová nám prozradí víc. Doprava.
1: Hromadná nehoda 5 osobních aut nám skoro na hodinu brzdí karlovarskou dálnici D6 před Prahou na 11. kilometru. Na příjezdu do Prahy ale čekejte silný provoz také na dálnici D5. Tady to pomalu jede od 8. kilometru až po odbočku na Pražský okruh. Zdržení zhruba půl hodinky a další silný provoz hlásí D1 u Brna. Ve směru od Vyškova se zpomaluje na 211. kilometru zhruba na čtvrt hodinky. V opačném směru od Prahy se brzdí na 10 minut na 179. kilometru.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Co s tím autem budu dělat? Už ho nepotřebuju a nemám často řešit.
4: Tak to nechte na nás. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. U nás v Auto Opat vykoupíme jakýkoliv vůz osobní užitkový. Pro auto si přijedeme, zdarma oceníme a zajistíme prodej. Papírování i záruky jdou za námi a při protiúčtu přidáme bonus.
5: Auto Opat. Výkup a prodej vozidel bez starostí.
6: Ahoj, jsem Štěpán z farmy a těším se na vás v nových biozahradách Herbarium v Chodouni. Čas vůně a šálek čaje, koláč a nákup, který přinese pár let navíc. Květiny jsou krásné, ale vzácné odrůdy bylin uzdravují. www.levandulovéúdolí.cz
7: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
8: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
9: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
8: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
9: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
8: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
9: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
8: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
10: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
11: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
10: Vážně?
11: Já mám Lelosy na sobě celý den.
10: Lelosy. Too comfortable to take off.
12: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
13: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
14: No, říkala, že nic nechce.
13: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
14: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
15: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
14: Romantickou večeři.
15: Pobyt pro dva.
14: House running.
15: Jízdu v supersportu.
14: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
15: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
14: Nejlepší zážitky hledejte na
16: firma na zážitky.cz.
2: Hit Radio 90. 90.

0: počasí.
1: Čeká nás slunečná středa, teploty vystoupají vysoko, odpoledne bude mezi 20 až 24 stupni, jen pozor na účesy, bude trošku foukat.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: V 9 hodin, už vlastně příjemné dopoledne, vám přeje Vláďa Řepka. Díky, že i dál zůstáváte s Hitrádiem 90 a posloucháte nás online nebo v dabu. A startujeme s Billy Joelem, který propadl kouzlu prodávání starých věcí. Jeho celoživotní vášní byly motorky, teď se rozhodl je prodat a výtěžek dát na charitu. Klobouček, pane Joele.
0: Vláďa Řepka. Hitrádio 90.

0: čím víc mi je, tím míň přemýšlím o stárnutí. Asi jsem zůstal v nějaký boyzóně. Jako tady pánové na Hit Radio 90 v 9:10. Kdybychom to chtěli rozebírat, chcete, jo? Tak pojďme do toho, od kdy stárneme. S prvním šedivým vlasem? Vůbec. Začalo to někdy zhruba před čtvrtstoletím, když nám bylo 20 až 25 let. A že to zní děsivě, ale vůbec. Od té doby totiž nabíráme slovní zásobu, životní nádhled a zkušenosti, takže možná už neskáčeme přes kaluže s takovou lehkostí, ale máme zase všechno víc mnohem na háku. Za chvilku Backstreet Boys na Hit Radio 90, anebo staří pardálové Def Leppard.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
5: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Na Hitradio 90 v 9.24 Gutis DJ. Láďa Řepka souhlasí s Fateless. Oficiálně hvězdní války, ty původní, skončily filmem Vzestup Skywalkera před 7 lety. Fanoušci Star Wars ten poslední kousek celkem strhali, takže je jasný, že asi bude pokračování. No ne, asi určitě bude nová trilogie a režírovat jí bude John Watts, tedy člověk, který natočil všechny ty nejúspěšnější novodobí Spider-Many. Ve filmu se znovu mihne třeba Daisy Ridley jako Rey a doufáme, že bude i Yoda, nebo alespoň to malý roztomilý dítě. A proč se tohle to všechno děje? Příští rok totiž Star Wars oslaví neuvěřitelných 50 let od vzniku. Tak teď už můžu dodat jenom jediný. Ať vás síla provází.
1: Hit Radio 90.

0: duchu kapely Aqua jedeme v 9.37. Venku léto ještě neřeklo poslední slovo. Dneska bude krásně. A když budete mít čas a budete ho chtít strávit s námi, tak do 10. ještě třeba s Dianou King nebo Lenny Kravicem. A kdyby vás zajímalo, co bodovalo v září před 30 roky, tak do roku 96 vás dneska zavede večer Michal Klein v Eurochart. Já jsem Vláďa Řepka, zítra v 7 se těším na Hit Radio 90.
1: Hitparáda Eurochart Hot 100 je zpátky v éteru. Každou středu v 6 večer poslouchejte Hit Radio 90. Nejúspěšnější hity 90. let na jednom místě. To je hitparáda Eurochart Hot 100.
2: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
3: Ty v Bauhausu nevedeme.
2: A Auschus našel byste?
3: To vás zklamu, bohužel.
2: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
3: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
4: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
1: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Pěkné dopoledne, posloucháte Hit Radio 90, to jsou Buty, 7 minut před 10, pojďme na silnice.
1: Doprava.
2: Přeji vám krásné dopoledne, u mikrofonu je Hanka Koterová, jsou tu další informace ze silnic. Hromadná srážka 5 osobních aut brzdí stále provoz na příjezdu do Prahy po Karlovarské D6, do Kolony se brzdí už na 14. kilometru. Na trase mezi Ústím nad Orlicí a Letohradem u Dolní Dobrouče došlo k vážné dopravní nehodě dvou nákladňáků. Policie vozovku dočasně i uzavřela. Tady čekejte dlouhé kolony a komplikace. Pokud můžete, místu nehody se raději vyhněte. A bouralo se také na dálnici D35 na 244,5 kilometru ve směru z Olomouce na Mohelnici. Odtud máme hlášenou nehodu nákladňáku. Ten už stojí sice po nehodě v pravém pruhu, ale vytvořila se tu kolona zhruba na 10 minut. A to je z dopravy vše. Šťastnou cestu.
3: Jedu vlakem. Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
5: Už žádný, mami, restartuj to.
6: Už se mi nesekne při penaltě.
7: Už nespane, když páříme s klukama.
4: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
10: Snídani?
9: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
10: Oběd?
9: Divadlo Hibernia uvádí
11: romantický muzikál
9: Saturnin.
11: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
9: Od září 2026
11: v divadle Hibernia.
12: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
0: Počasí. Dneska bude celý den polojasno, možná někde i úplně jasno a nejvyšší teploty velmi příjemný na to, že končí září 20 až 24.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Tak hezké poslední září. Už by měl někdo vzbudit zpěváka Billy Joe Armstronga z Green Day. Než September Ends, víme, takovej ten humor pro hudebně zúčastněný. S vámi už je Markéta Rachmanová a mám toho tolik, co vám chci dneska říct a ještě víc zahrát, tak pojďme.
1: Markéta Rachmanová, Hit Radio 90.

0: Posloucháte Hitrádio 90. Většina umělců se netají tím, že matematika nebo fyzika nebyly úplně oblíbený předměty ve škole. Jen málo kdo pochopil takový ty věci jako teorie relativity a podobně. Ale Pet Shop Boys vypadají sami, jak kdyby ty přírodní vědy vyučovali. Teď na říjen mají dokonce připravený takovej speciál. Koncertní a instrumentální album, který bude takovou speciální poctou matematikovi, který je považován za jednoho z otců umělé inteligence, ale ještě z dob druhé světové války, protože tenkrát se mu povedlo rozluštit kód Enigmy, což jenom dokazuje, jak Pet Shop Boys myslí vždycky až někam za roh. A je skvělý, že vlastně v roce 2026 připomínají velké osobnosti z minulého století.
1: Hitparáda Eurochart Hot 100 je zpátky. Nejúspěšnější hity 90. let v jedné hodině. Každý týden velký comeback do jednoho devadesátkového týdne. Eurochart Hot 100. Ve středu a v neděli na Hitrádiu 90.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
2: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
3: Jupi!
2: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
3: Rozložte nové možnosti.
2: Když mobily,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva, malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
5: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
6: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
7: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
8: No, říkala, že nic nechce.
7: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
8: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
9: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
8: Romantickou večeři.
9: Pobyt pro dva.
8: House running.
9: Jízdu v supersportu.
8: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
9: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
8: Nejlepší zážitky hledejte na
10: firmanazážitky.cz.
1: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Tady je Hitradio 90. 15. listopadu přijedou Plesíbou do Prahy do sportovní haly oslavit s fanouškama 30 let svojí existence. Já svůj lístek mám, dostala jsem ho k narozeninám. A co vy? Ještě pár posledních zbývá, tak s tím zkuste něco udělat, ať nás tam je co nejvíce. Ukážeme kapele Plesíbou, jak moc umí si český fanoušek užít jejich koncert. Připomínka, Plesíbou vlastně je jedna z prvních kapel, která lidi na koncertech začala dost výrazně omezovat v používání mobilních telefonů. Na jejich koncertech je to vyloženě zakázaný. Probíhá to tak, že na začátku proběhne takový prohlášení, který vlastně dává lidem vědět o tom, že jestli si to tady chceme užít, tak schovejte mobily, nevytahujte je, nenatáčejte, nefoťte. A pokud to někdo poruší, tak Plesíbou to mají ještě posichrovaný takovou speciální hlídkou, která obchází stadion nebo halu a vždycky, když vidí nějakého hříšníka, který ten mobil vytáhne, tak na něj prostě normálně úderně posvítí. A hříšník by se měl v tu chvíli zastydět. Takže to bude takový návrat do starých časů se vším všudy. Teď za Nirvánou. Hezký dopoledne.

0: Jestli se dneska svět dělí na věrné a zrádce, pak Mariah Carey má kolem sebe ty nejvěrnější. Minulý týden jsem poslouchala rozhovor v jednom americkém rádiu, kde byla Mariah Carey hostem, a ten nejužší tým, co jí dělá vlasy, v obličej, navrhuje kostýmy, je za tu dlouhou kariéru pořád stejnej. Jenom trendy se mění. Devadesátky jsou za moment, zpátky do 11. dáme třeba Britney Spears anebo Enigmu.
1: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
3: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Posloucháte Hit Radio 90 Enigma, 7 minut před 11.
1: Doprava.
2: Přeji vám pěkné dopoledne, jsou tu další informace z dopravy. Na Pražském okruhu na 61. kilometru směrem do Štěrbohol, hned za nájezdem na dálnici D11, došlo ke srážce osobního auta s nákladním. Nehoda zablokovala jeden jízdní pruh a kolona na 20 minut se tvoří už z Novopatské. Silný provoz a komplikace jsou i na D1 na příjezdu do Prahy. Tady na 37. kilometru totiž ve stoupacím pruhu překáží porouchaný kamion a ostatní auta musí vybočovat. Pozor dávejte také na D1 před Brnem, tady je kolona zhruba na půl hodinky od 185. kilometru. Na vině je silný provoz. A to je z dopravy vše, šťastnou cestu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mé maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Mami, já potřebuju novou bundu.
5: Koukej. Tady na vmart.cz je jedna krásná s dinosaurama. Sovčelová, teplá, nepromokavá a ušitá v Liberci.
4: Je, dinosauři! A mají k tomu i kalhoty?
5: Jasně, vezmeme i kalhoty a budeš mít celou dinosauří sadu.
4: Tak to beru!
5: Sovčelky z vmartu, kalhoty, které si děti zamilují. Objevte všechno dětské oblečení na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
9: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
10: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
11: No jasně, z MND to jde.
10: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
12: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
13: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
14: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
0: Počasí. Dneska celý den jasno, v Čechách polojasno, teploty 20 až 24, zítra to bude podobné, jen během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti a zítřejší teploty budou ještě výš až na 25.
1: Hrajeme vám 90 non-stop.
0: 30. září, ten měsíc se nějak táhnul, mně přijde jako před strašně dlouhou dobou, co šly děti po prázdninách do školy a on je to teprve měsíc. Tak další středeční hodina je otevřená všemu, pojďme společně, hezký den.
1: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.
15: Senti. Allora dammi la tua mano.

0: Posloucháte Hitrádio 90, je 9 minut po 11. V noci se poprvé s kapitánským C-čkem objevil na ledě David Pastrňák jako kapitán Bostonu a poprvé taky vyzkoušel takový výživový hack z Instagramu. Pro sportovce je totiž prej nejlepší dát se před výkonem tiramisu, protože je v tom cukr a taky docela dost kofeinu. Ale vypadá to, že v téhle tradici David pokračovat nebude, protože mu to prej leželo dost v žaludku celou dobu a zůstane tady raději u osvědčené italské pasty, jak jinak.
1: Možná dneska místo plakátů na stěnu sbíráme lajky, ale pořád u toho vypadáme stejně dobře. Sleduj Hit Radio 90 na Facebooku a na Instagramu. Připomeneme ti, proč byl Walkman víc než iPhone a proč tvoje první láska voněla jako melounový sprej z tržnice. Hit Radio 90 na Facebooku a Instagramu.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
3: Už víš, co máš s tím ramenem? Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
4: Takže musíš zase někam jinam.
3: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
4: To bych taky potřeboval.
3: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
5: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
6: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
7: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
8: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
1: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Včera ohlásili Colors of Ostrava svého headlinera.
1: Nebudou to Spice Girls, bude to Robbie Williams, který k nám přijede poprvé na nějaký festival. A poprvý bude v Ostravě. Možná, že by ho měl někdo předem upozornit a nabrýfovat, do jakého regionu se to chystá. A taky, že v publiku bude nejspíš hodně Poláků. No a dneska ohlásil headlinera taky festival Rock for People. A to je další radost tohoto týdne a taky další interpret, kterýho my tady na Hit Radio 90 milujeme. Na Rock for People do Hradce totiž přijedou Faith No More a Lístky mizí. Chtěla jsem zahrát něco svižnějšího od Faithů, ale prý bychom tím lezli do zelí Rock Radio, který má studio hnedka tady vedle, tak dáme prostě něco klasického, umírněnějšího.

0: Tohle je Rádio 90 a zítra budeme mít každý čtvrtek v týmu novou kolegyni. Bude tady vždycky jenom na chvilku, ale dá se čekat, že její stopa bude nesmazatelná. Podívejte se na naše sítě, na Instagram, na Facebook, kdo to bude. A zítra začínáme ve 2 odpoledne a potřebujeme vás u toho.
1: Možná dneska místo plakátů na stěnu sbíráme lajky, ale pořád u toho vypadáme stejně dobře. Sleduj Hit Radio 90 na Facebooku a na Instagramu. Připomeneme ti, proč byl Walkman víc než iPhone a proč tvoje první láska voněla jako melounový sprej z tržnice. Hit Radio 90 na Facebooku a Instagramu.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
4: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
5: La Tropical!
4: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
5: Yeso!
4: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
1: 90 jsou zpátky. Barbie, let's go party. Jsou zpátky. Hit me, baby, one more.

0: Každý, kdo byl na comebackovém koncertu Celine Dion v Paříži, to popisuje jako životní zážitek. Je to samozřejmě daný tou unikátností chvíle, protože Celine opravdu dlouhý roky nevystupovala, má hodně podlomený zdraví a celý to dává i přesto velmi suverénně. I když v zákulisí musí mít lékařskou podporu a péči, tak to vůbec není znát. Přehled dopoledních událostí vám už za moment dáme, teď ale doprava.
1: Doprava.
2: Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Se zdržením okolo 20 minut počítejte na dálnici D1 na trase z Prahy na Brno. V koloně budete poskakovat mezi 16. a 24. kilometrem. Doprava vázne kvůli porouchanému autu s přívěsem v dopravním omezení u mostu Šmejkalka. A na D1 zůstaneme. Vlivem hustého provozu a dopravního omezení se ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona, hlavně kamionů v pravém pruhu před Brnem. Popojíždět budete mezi 175. a 196. kilometrem. Osobáky naberou asi 15 minut, nákladňáky ztratí víc než půl hodiny. A porouchané nákladní auto nepřehlédněte taky na D1, a to na kilometru 202 ve směru do Prahy.
3: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
4: Bauhaus, když se to má podařit.
5: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
6: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz, kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů, vlastní učební materiály v ceně a pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz, zkušenosti, které předáte dál.
8: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
9: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
10: Léto ve žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně, i zima tu stojí za to.
11: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
12: www.projektantbudoucnosti.cz. Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
13: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
12: Jedu ale jen na čerpačku.
13: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
14: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
15: On air, online, v dabu i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
16: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré poledne. Sněmovna druhým dnem pokračuje v jednání o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a motoristů. Svá vystoupení mají za sebou od rána další členové Babišova kabinetu. Do řádné diskuze je přihlášeno také 5 desítek poslanců. Ministerstvo financí odpoledne zveřejní maximální ceny pohonných hmot na čtvrtek. Stát od října obnovil regulaci cen paliv s ohledem na jejich výrazné zdražení v posledních týdnech. Maximální ceny zatím bude stanovovat do konce měsíce. Mezinárodní letiště u Berlína, které se v poslední době opakovaně potýká s dronovými incidenty, uvedlo do provozu systém pro detekci bezpilotních letounů. Podle spolkového ministerstva novinka umožní rychlé zjištění dronů u ranvejí a v letových koridorech. Bývalá světová jednička Karolína Plíšková předčasně ukončila tenisovou sezonu. Na sociálních sítích uvedla, že potřebuje doléčit drobná zranění a naznačila, že bude pokračovat v kariéře. Plíšková naposledy hrála před měsícem na US Open, kde vypadla v druhém kole.
1: Počasí.
0: I zítra bude jasno až polojasno, jen během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti a nejvyšší zítřejší teploty 20 až 25 stupňů.
1: Hrajeme vám 90ky nonstop.
0: Krásnou středu. Poslední zářijový den, tak ať vám ten hezký měsíc neskazí odpoledne, doufám. S vámi Markéta Rachmanová a teď už taky Genesis.
1: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: Původně tuhle písničku složila americká parta na klavír a pak někdo řekl, pojďme tomu dát zvuk kytar, protože jenom tak se z toho může stát hit. Svět miluje kytary a v New Orleans v dobách největší slávy hitu Mr. Jones prej na něj tancovali holky ve strip baru u tyče. A to chce teda velkou představivost, protože jako píseň k tyči mi to úplně nepřipadá. Za chvíli jsme zpátky i s Cher.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
3: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
6: Snídaně?
5: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
6: Oběd?
5: Divadlo Hibernia uvádí
7: romantický muzikál
5: Saturnin.
7: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
5: Od září 2026
7: v divadle Hibernia.

Nothing. Může to fungovat jako heslo u Whitney Houston, ale existuje místo, kde byste s tímhle sloganem úplně neuspěli. I have nothing. Nic nemám. Žádný plány, žádný myšlenky, žádný strategie, žádný sliby. Švíte? No jasně, do voleb by s tímhle heslem nikdo nemohl. Česko se zase proměnilo v zemi velkých slibů a obřích billboardů, kde se na nás všichni smějou. Zatím.

0: Posloucháte Hitrádio 90.12.41. Tohle vznikne, když se potká Američanka, Ukrajinec a Japonec s korejskými předky. Začíná to jako nějaký dobrý for a končí velmi výrazným hitem z 90. roku. No a pro fajnšmekry, co si radši poslechnou dobrý ploužák, je tady Zóna lásky. Dneska večer v 10.
1: Zóna lásky. Ty největší ploužáky, u kterých jste se poprvé červenali. Každý večer od 10 do půlnoci. Prožijte si to znova.
2: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
3: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
4: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
3: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
4: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
3: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
4: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
3: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
5: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Existuje spousta věcí, které bychom nejenom v devadesátkách tenkrát moc rádi zapomněli, ale dneska jsme zase šťastní, že si na ně vzpomenem. Třeba já měla tohle jako single na CDčku. Jako single. To byla velká rarita a poklad. Jeden disk a jedna písnička. A to tahleta I Will Remember od Madony na Hit Radio 90 těsně před 13. hodinou. Doprava.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Vodrubová. Komplikace čekejte na D1. Vlivem hustého provozu a dopravního omezení se ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona hlavně kamionů v pravém pruhu před Brnem. Popojíždět budete mezi 179. a 196. kilometrem. Osobáky naberou asi 15 minut, nákladňáky ale ztratí už víc než hodinu. Na D1 zůstaneme, se zdržením okolo 40 minut počítejte na trase z Prahy na Brno. V koloně na D1 budete poskakovat mezi 13. a 24. kilometrem. Doprava vázne kvůli porouchanému autu s přívěsem v dopravním omezení u mostu Šmejkalka. A problémy hlásí taky Pražský okruh. Porouchaný nákladňák stojící na krajnici nepřehledněte na 9,5. kilometru ve směru na Ruzyni.
2: Myslíte, že italská kuchyně je jen pizza a carbonara? Objevte s námi Toskánsko jinak. Chuť vinic, lesů i poctivé domácí kuchyně. Amiata, váš kousek Toskánska v Praze. Rádi vás přivítáme v Amiatě v Londýnské ulici. www.amiata.cz.
3: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
4: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
5: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
6: Vydejte se do pradávného světa. Výstava Dýní v Botanické zahradě Praha vás od 9. října do 1. listopadu zavede mezi dinosaury, mamuty, obří hmyz i lovce mamutů. Čekají vás originální dýňová aranžma, tvoření, dlabání dýní a Halloween s lampionovým průvodem. Podzim v Troji patří dýním. Botanická.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
0: Počasí. I zítra bude jasno až polojasno, během odpoledne se můžou přihnat lehce mraky, nejvyšší teploty 20 až 25.
5: Hrajeme vám 90 non-stop.
0: Hezké odpoledne, je středa 30. září, posloucháte Hit Radio 90, bude 13 hodin, Markéta s vámi. No já nevím, co k tomu říct víc, mám tady spoustu hitů, který jsou prostě skvělý a dlouho jste je neslyšeli, anebo jste možná slyšeli přednedávnem a chcete jste slyšet znova.
5: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: Na Hitrádiu 90 hit, který kdyby nehrál ve filmu Pretty Woman, tak málo kdo by zaregistroval Roxette. Pokračujou dál i bez Marie. Já se k tomu přiznám, mně se to prostě nelíbí, podle mě už to není ono, ale chápu, že je to lepší, než kdyby Roxette zmekli navždy. Tohle byla tedy filmová a za chvíli jedna seriálová. A nebudou to Přátelé, přátelé.
1: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
2: Ty v Bauhausu nevedeme.
1: A Auschwitz našel byste?
2: To vás zklamu, bohužel.
1: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
2: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
3: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
4: Bauhaus, když se to má podařit.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
7: Ale grepák, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
8: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
9: Léto ve Žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně. I zima tu stojí za to.
10: Vytáhni Jendu!
11: Co říkáš? Výtahy jedna?
10: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
11: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
10: Povídám, vytáhni Jendu!
11: No jo, výtahy jedna!
12: Teď my už máme výtahy jedna.
11: Jendo?
13: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
14: Jendo, ty seš ale bedna!
15: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
16: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
17: No jistě.
16: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
17: No jistě.
16: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
17: No jistě.
16: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Hit Radio 90.

Pobřežní hlídka, červený plováky, červený plavky, velký prsa, hezký holky, krásný kluci. To jsou asociace pro tenhle ten seriál. Já jsem četla takovou sociologickou studii, ze které vyplynulo, že dvojtečka. A tahle věta se vám, dámy, nebude líbit, ale možná, že na tom něco je. Hodnota ženy má podle společnosti datum spotřeby. Já nevím, proč si to dělám, číst takovýhle studie, ale prostě je to celé o tom, že žena se v určitým věku dostane do fáze, kdy ji nikdo neposlouchá, kdy třeba na poradách v práci vůbec nikoho nezajímá její názor a kdy muži přehlíží jak v práci, tak na ulici, jako kdyby nebyla. A ten věk je přesně mezi 48 a 52 lety. Tak já chci jenom říct, že jsem v tom. Přesně, uprostřed. A jestli se teda blíží moje datum spotřeby, tak to bych si měla nějak zařádit ještě, než to celý zhasne. Tak kdo se přidá, dámy? Máme naději.

0: Já myslím, že se pořád ještě všichni tak trošku vzpamatováváme z té včerejší zprávy, kdy Colors of Ostrava oznámili svého headlinera a je jim právě Robbie Williams. 21. července příští rok ve středu hned první den festivalu přijede samozřejmě na tu největší hlavní stage na Colors. Tak se těšíme a po 14. hodině už tady s vámi bude Ivo Alač, který přinese taky spoustu novinek a hlavně spoustu skvělých hitů. Markéta zítra v 10, ahoj.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
2: Nejlevnější pneu.cz.
3: Hledáte novou práci? Pracujte s Adeko v distribučním centru Amazon. Od 1. října si můžete vydělat až 247 korun hrubého za hodinu. Navíc vás čeká 4denní pracovní týden, doprava zdarma na vybraných trasách, dotované stravování a 5 týdnů dovolené. Přihlaste se ještě dnes na stránkách Adeko Amazon.
4: Attention!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
4: Yes, sir!
5: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
6: 90ky jsou zpátky.
7: Barbie, let's go party.
6: Jsou zpátky.
8: Hit me baby one more time.
6: Hit Radio 90.

0: Just keep giving it to me.
1: Michelle Gale nabídla svůj velký hit Sweetness na Hit Radio 90. Ivo Alač už je v tuto chvíli s vámi 6 minut před 14. Vám přeju krásnou středu. Je tady i kolegyně Eliška. Doprava.
2: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Na dálnici D4 na 30. kilometru směr Strakonice bouralo osobní auto s jeřábem. Počítejte s kolonou. Pozor si dejte i na dálnici D11 na 54,5 kilometru ve směru na Jaroměř. Tady jsou v sobě dva osobáky, blokovaný je levý pruh, i tady se tvoří kolona. Zdržíte se taky na dálnici D1 na 24. kilometru ve směru na Brno, stojí v místě dopravního omezení porouchané osobní auto. Blokuje pravý pruh, kolona popojíždí od 12. kilometru, očekávejte komplikace. A mimo dálnice dejte pozor taky v Praze, na příjezdu do metropole po Brněnské ulici na úrovni Opatova se srazily dva kamiony a osobák. Očekávejte zdržení, poskakovat budete asi 4 kilometry.
3: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
4: Šoproku na Heuréce, to už víme přece.
3: Rostem s vámi dál, za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro šunku dušenou v páře 100 gramů za 19,90 a klevr slunečnicový olej v Bila klubu za 24,90 pouze ve středu. Bila, to dobré začíná u nás.
9: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
10: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
11: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
12: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
13: No, říkala, že nic nechce.
12: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
13: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
14: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
13: Romantickou večeři.
14: Pobyt pro dva.
13: House running.
14: Jízdu v supersportu.
13: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
14: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
13: Nejlepší zážitky hledejte na
15: firmanazážitky.cz.
16: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: počasí.
1: Dneska máme jasno až polojasno, někde s o něco silnějším větrem, dosahujícím v nárazech až 70 km v hodině. Nejvyšší teploty se pohybují mezi 20 a 25 stupni Celsia. No a takhle by to mělo vypadat i ve čtvrtek. Ještě přidám nejnižší noční teploty 14 až 9, při uklidnění větru kolem 5 stupňů jenom.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Za chvíli jsou tady Oasis, kteří mají svůj koncertní film už v kinech. George Michael, jehož The Faith Tour uvidíme za měsíc a týden. Ten tady bude ještě před nimi. No a hned na úvod skupina, o které bych teda nějaký dokument s radostí viděl taky. Byl by o bratrské lásce a jejich roztržkách, cvičení v posilovně a výkonech na pódiu. A nebo taky o tom, jak byl problém protlačit u nahrávacích firem I'm Too Sexy. Teď si od Right Said Fred dáme ten další velký hit.
0: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: Na Hit Radio 90 Oasis, kteří opět podniknou cestu kolem světa v příštím roce. Možná máte vstupenky na některý z koncertů, jinak dokumentu o této kapele se v našich kinech moc nedaří, totálně ho převálcovala Bára Basiková. Dneska finišuje festival Finále Plzeň, který vyvrcholí předáváním zlatých ledňáčků, poprvé i s jedním od diváků. A to by bylo, kdyby časozběrný dokument o Báře vyhrál i tady diváckou cenu, podobně jako v Karlových Varech, kde byl představen. Uvidíme, jestli máte čas vyrazit do plzeňské měšťanské besedy, tak se tam na Báru můžete jít podívat, ale akorát od 8 večer, představení od 17 už je vyprodané.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivaško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarka Psle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
3: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Ahoj, jsem Štěpán z Farmy a těším se na vás v nových biozahradách Herbarium v Chodouni. Čas vůně a šálek čaje, koláč a nákup, který přinese pár let navíc. Květiny jsou krásné, ale vzácné odrůdy bylin uzdravují. www.levandulovéúdolí.cz.
5: Restaurace Vikárka, gastronomická perla přímo na Pražském hradě, otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
6: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
7: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
8: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Mohli bychom si tady dlouze povídat o našich životních zkušenostech, o tom, co všechno nám kdo kdy řekl pod vlivem. Pet Shop Boys to teď shrnuli do 3 minut v písni You Only Tell Me You Love Me When You're Drunk na Hit Radio 90. Jinak příští pátek vydají nové album inspirované životem a dílem britského matematika Alana Turinga, které dostalo název A Man From The Future a už mají venku i první single proti putinovskou píseň A Top Secret Washing Machine. Pet Shop Boys, no. Teď už For The Cause na Hit Radio 90.
1: Yes!
2: It is not that funny.
1: That's not that funny.

0: Skvělá věc od Natalie Imbruglia, která nedávno vydala taktéž skvělou desku. Její úplnou prvotinu Torn jsme si teď zahráli na Hit Radio 90. Dneska od 18. tady bude další Eurochart, tentokrát z tohoto posledního zářijového týdne roku 1996. A tak se těšme na to, co kdysi bylo v top 10. Michal Klein nám to zahraje a my si spolu dáme 3 ve 3 z té zbývající 90. Už za chvíli.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A n g r i b a r d s tečka cz.
2: Je tu Opel 24 a s ním i pořádná porce výhod. Akční ceny, zimní pneumatiky zdarma, 5 let záruky a s 0% financováním bez navýšení. Ale pozor, Opel 24 končí již 30. září. Jsme Tukas, váš partner provozy Opel v Praze. Tukas.cz. Když Opel, tak Tukas.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
4: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
6: 90 jsou zpátky.
7: Hit Radio 90. 90.

0: To ale byl Robin Hood na Hit Radio 90, za chvíli 3 ve 3, ale ještě předtím taky Eliška. Doprava.
1: Nehoda na kladňáku s Jeřábem se stále vyšetřuje na dálnici D4 u Dobříše na 30. kilometru směr Strakonice. Počítejte se zdržením v koloně. Bouralo se taky na D1. Na 356,5 kilometru u Svinova ve směru na Polsko se srazila dvě osobní auta. I tady se zdržíte, popojíždět budete více než 2 kilometry. A na D1 zůstaneme, na trase z Prahy do Brna naberete asi 40 minut mezi 10. a 24. kilometrem. V opačném směru pak komplikuje dopravu nehoda, která blokuje dva jízdní pruhy u Šeberova. Kvůli tomu budete více než hodinu poskakovat mezi 9. a 5. kilometrem.
2: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
3: Kráva, kráva, kapr, kapr!
4: Kapr, kapr, husa, husa!
5: Nedělej teambuilding v zasedačce. Vyražte na Šeberák! Sportovní areál se restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma?
6: Krůta, krůta, tchos!
5: Nech toho a pojď.
6: Tchos.
7: Jak to vůbec stíháš? Doktory s dětmi, svoje kontroly?
8: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Jdi na poliklinikaflorence.cz.
9: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
10: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
0: Počasí. Počasí, nečekejme žádnou změnu, stejně jako dneska bude i ve čtvrtek převážně jasno až polojasno, místy se silnějším větrem s nárazy až 70 km v hodině. Nejnižší noční teploty 14 až 9, při uklidnění větru jenom kolem 5 stupňů Celsia, no a nejvyšší denní 20 až 25.
15: Hrajeme vám 90 non-stop.
0: Co bylo na prvních 10 místech hitparády Eurochart Hot 100 z 28. září 1996? Uslyšíme za 3 hodiny. Teď si jako 3 ve 3 zahrajeme něco z té zbývající devadesátky, ve které taky byly velmi hodnotné a úspěšné hity. Určitě všechny poznáte, jde o tehdejší novinky na 44., 30. a 22. místě.
15: Ivo Alač, Hit Radio 90.
16: 3 ve 3.

0: Hit Radio 90 doznívá 22. místo hitparády Eurochart Hot 100 28. září 96, na kterém tenkrát startovala skvělá věc Aisha od Khaleda. Donna Lewis byla s hitem I Love You Always Forever 30. a král popu byl s hitem Stranger in Moscow 44. Top 10 uslyšíme dneska od 18 hodin.
1: Hitparáda Eurochart Hot 100 je zpátky v éteru. Každou středu v 6 večer poslouchejte Hit Radio 90. Nejúspěšnější hity 90. let na jednom místě. To je Hitparáda Eurochart Hot 100.
2: V Penny nyní najdete plyšáky do každé postýlky. A navíc fakci, brokolice balená kus za 19,90 a čerstvá vejce z podestýlky Karlova Koruna 10 kusů za 24,90. Penny.
3: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
4: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

DJ Quicksilver Bellissima v 15.26 na Hitrádiu 90. 30. září, poslední den září a zároveň taky poslední den, kdy v Česku bude vysílat MTV Europe a zároveň taky zmizí i některé kanály, na které si mohly zvyknout vaše děti, konkrétně Nickelodeon, Nick Jr. a Nicktoons, všechny spadající pod Paramount, tak se na to, když tak nějakým způsobem nachystejte, když vám od zítřka začnou děcka brečet, že už jim tam nedávají ty pohádky, na které byli zvyklí. No, nějakou zásobu DVDček třeba, nebo to už nemáte DVD přehrávač? Já mám, když tak dejte vědět. Za chvíli, aha, Alanis Morissette, ale teď už Cranberries, When You're Gone, na Hitrádiu 90.

0: Moje oblíbená Alanis Morissette dospívává na Hitradio 90. Od zítřka začne stát znovu regulovat ceny pohonných hmot a už informoval o cenových stropech vymyšlených pro ten první den 1. října. Benzín se bude moci prodávat maximálně za 46 korun 14 haléřů a nafta za 48 korun 72 haléřů.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Orionidy, tedy úlomky Heliovy komety, a maximum tohoto meteorologického roje nastane letos 21. října. Naštěstí nás žádný Armagedon v jejich případě nečeká. Jenom teda 9. a 10. října nějaké menší vesmírné balvany, které proletí naštěstí v bezpečné vzdálenosti od Země. Aerosmith, I don't wanna miss a thing, doznívá na Hitrádiu 90, je čas na aktuální informace. Doprava.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Bouračka blokuje levý pruh na dálnici D5 ve směru do Prahy. Na 32. kilometru u Žebráku narazilo osobní auto do šipky silničářů. Nehoda je se zraněním, kolona má víc než kilometr. Komplikace čekejte na výjezdu z Prahy po D1. Téměř půl hodiny budete poskakovat mezi 10. a 24. kilometrem. Na vině je silný provoz a taky dopravní omezení na mostě Šmejkalka. A mimo dálnice jsou problémy v Brně. V Horních Heršpicích na Sokolově třídě ve směru na Bohunice poblíž nádraží jsou v sobě 3 osobní auta. Nehoda je se zraněním a únikem paliva, počítejte se zdržením v kolonách.
2: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
4: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
5: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
6: No, říkala, že nic nechce.
5: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
6: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
7: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
6: Romantickou večeři.
7: Pobyt pro dva.
6: House running.
7: Jízdu v supersportu.
6: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
7: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
6: Nejlepší zážitky hledejte na
8: firma na zážitky
6: CZ.
3: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: počasí.
1: Dneska jasno až polojasno, někde fouká silnější vítr, který může dosahovat v nárazech až 70 km v hodině a nejvyšší teploty se pohybují mezi 20 až 25 stupni Celsia. No a zítra jako přes kopírák. Nejnižší noční teploty ještě přidám 14 až 9 při uklidnění větru kolem 5 stupňů Celsia jenom.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Čeští fanoušci Depeche Mode se teď v sobotu sjedou do Prahy, kde v klubu Futurum čeká další tradiční sraz ve formě velké party s velkoplošnou projekcí klipů a různých rarit. Už teď ale všechny depešáky potěšíme i na Hit Radio 90.
0: Hit Radio 90. A Ivo Alač.

0: Manic Street Preachers, If You Tolerate This, Your Children Will Be Next na Hit Rádiu 90. Od zítřka startuje týden čtení dětem. Zapojí se třeba i Eva Farná, která tuhletou celostátní akci odstartuje zítra slavnostně v divadle Loutek Ostrava. Ten večer se ponese v duchu poděkování dětí svým rodičům a tak Eva vystoupí se svou maminkou. Za chvíli už New Radicals anebo Sophie B. Hawkins na Hit Rádiu 90.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
4: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
8: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
9: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
10: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
9: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
10: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
9: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
10: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
9: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
14: 90 jsou zpátky.
15: Hit Rádio 90.

0: Brad Pitt, kterého teď Shania Twain taky zmínila v hitu The Don't Impress Me Much na Hitrádiu 90, ale docela udělal dojem s novým filmem V srdci divočiny, i u nás nejúspěšnější kinonovinkou posledního víkendu. Uvidíme, jak odolá náporu kolegy Toma Cruise, jehož Digger startuje zítra a popravdě je divácky méně snesitelný než ten příběh Pitta se psem, ale stejně oba strčí do kapsy Anne Hathaway a Dakota Johnson v adaptaci bestselleru Colleen Hoover Pravda nebo lež. I když je to teda z této trojice suverénně nejhorší film.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: Tuhle kapelu mám na takzvaném bucket listu. Ještě nikdy nebyli Texas v Česku a strašně moc si přeju, aby třeba jeden z těch velkých festivalů oznámil Charlene Spiteri a její bandu za další headlinery. Tak prosím, prosím, udělejte mi radost. Za chvíli vám všem uděláme radost s Česný Hoxem.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvispomysl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
4: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
5: Jupi!
4: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
5: Rozložte nové možnosti.
4: Když mobily,
5: tak Mironet. Klikni dvakrát.
6: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

Než tohle zaspíval na poctě Freddie Mercury, málo kdo si ho dokázal představit jako jeho nástupce, no ale potom to vlastně chtěli všichni. George Michael nesouhlasil, ale aspoň za sebou zanechal to, co zaspíval Queen ve Wembley, a teď jsme si to připomněli na Hit Rádiu 90. Je čas na aktuální informace, Eliška pro nás bude mít dopravu a Lucie souhrn zpráv.

0: Doprava.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Komplikace čekejte na jihu Moravy. Na D2 na prvním kilometru směrem na Brno bourala dodávka s autobusem. Počítejte se zdržením v koloně. Na D1 na 194. kilometru u Brna ve směru na Vyškov od Prahy bouralo osobní auto a kamion. I tady se tvoří kolony. Pokud se přesuneme blíže k Praze, tak na Pražském okruhu na 23. kilometru směrem k D1 před sjezdem na D5 bouralo osobní auto a nákladák. I tady budete poskakovat v kolonách a mimo dálnice pak čekejte potíže přímo i v hlavním městě. V Praze v Horních Počernicích v ulici Vežlípku na kruhovém objezdu u D10 bouralo osobní auto a dodávka. Jezdí se tu kyvadlově.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Mami, paši, dnes půjdeme ven.
4: Hned jak přijde balík z V-Martu. Objednala jsem ti nové sovčelky a bundu. Ty totiž fakt nepromoknou.
3: A vzala si ty z dinosaura.
4: Jasně, že jo. Přihodila jsem tepláky, mikču i čepici s nákrčníkem. Budeš celý dinosauří.
3: Hustý.
4: Podzimní výbava z V-Martu. Tepláky s dvojitými koleny, mikiny, nákrčníky, čepice i sovčelové soupravy. Najdete je na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
5: Taky už se těšíte na zimu. První oblouk, čerstvý sníh a dny plné zážitku na Klínovci v Krušných horách.
6: Nemůžete se dočkat.
5: Máme pro vás důvod těšit se ještě víc. Od 18. září do 4. října startuje předprodej sezónních skipasů se slevou 30%. Pořiďte si svůj sezónní skipas včas a užijte si celou zimní sezónu naplno. Předprodej sezónních skipasů na Klínovci.
6: Sleva od 18. září do 4. října.
5: Klínovec. Zima začíná tady.
7: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
8: No jasně, z MND to jde.
7: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
9: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
10: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
11: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
12: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
13: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
14: Online, v DABu i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
15: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré odpoledne. Vláda opět reguluje ceny pohonných hmot. Maximální prodejní cena nafty bude zítra 48 korun a 72 haléřů za litr. U benzinu to bude 46 korun a 14 haléřů. Ministerstvo financí bude ceny určovat zatím do konce října. Voda v oblasti Odolena voda nadále není pitná. Nadlimitní množství olova se při kontrole sítě objevilo v Postřižíně v Datlové ulici. Vodárny pokračují v proplachování sítě. Omezení pro 12 obcí a zhruba 15 000 obyvatel platí od minulého čtvrtka. Nákupy z čínských e-shopů nejspíš opět podraží. Evropská unie totiž přidává další poplatek, a to 2 eura za každou celní položku. Informace dnes přinesly Seznam zprávy, podle kterých by k navýšení ceny mělo dojít ještě před vrcholem vánoční sezony. Naše fotbalisté do 21 let mají před sebou klíčový zápas v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. V Hradci Králové přivítají už za hodinu Bulhary. Lvíčata by si v případě výhry už před závěrečným zápasem v Portugalsku zajistila účast v listopadové baráži.
0: Počasí. Stejně jako dneska by mělo být i zítra ve čtvrtek převážně jasno až polojasno, místy se silnějším větrem s nárazy až 70 km v hodině. Nejnižší noční teploty mezi 14 a 9 stupni, při uklidnění větru může být jenom kolem 5 stupňů Celsia, no a nejvyšší denní 20 až 25.
14: Hrajeme vám 90 non-stop.
0: Pondělí to bude 34 let od vydání podle mnohých nejlepšího alba kapely R.E.M. Automatic for the People. A budeme se tomu věnovat v našich pravidelnostech 3 ve 3 a filmový hit 17:30. Ale už dneska v 5 si z toho výborného alba něco zahrajeme.
14: Ivo Alač, Hit Radio 90.

0: Brianovi Caseymu povedla hodně a tak s ní bodovala jak jeho kapela Casey and the Sunshine Band v 83., tak v 93. Cut and Move a právě tuhletu 90. věc jsme si samozřejmě zahráli teď na Hit Radio 90. Tolik Give It Up, ale nezdávejte to, zůstaňte s námi, za chvíli další skvělá věc. Od Tiché dohody.
1: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
3: Lásko, jaký bys chtěla auto?
4: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
3: Ale já myslel, jakou barvu?
4: Barvu? Já tak to nevím.
3: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
5: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
6: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
7: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
8: No, říkala, že nic nechce.
7: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
8: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
9: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
8: Romantickou večeři.
9: Pobyt pro dva.
8: House running.
9: Jízdu v supersportu.
8: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
9: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
8: Nejlepší zážitky hledejte na
10: firma na zážitky.
8: CZ.
11: Devadesátky jsou zpátky.

Tenhle rovku máte vy, posluchači Rádia 90, nejradši Zohana, Billyho Madisona, Vodonoše, Machry, Píseň pro nevěstu, Klik či 50krát a stále poprvé. A nebo stejně jako já, Velkého tátu. Vzhledem k tomu, že ten šel do českých kin přesně před 27 lety, tak právě z něj bude za chvíli náš dnešní filmový hit v 6:30 na Hit Rádiu 90. Ale ještě předtím si dáme tuhletu skvělou věc od kapely Blondie, Maria. Hezkou středu.

0: Shodou okolností mám dneska na sobě tričko Guns N' Roses Appetite for Destruction, což je deska, na které se objevil originál této písně. Ale my jsme si na Hitrádu 90 teď zahráli to, jak Sheryl Crow předělala Sweet Child O' Mine pro Sandlerovku Velký táta. To byl náš dnešní filmový hit v 17:30. Od 18:00 Eurochart, teď ještě info ze silnice dálnic. Doprava.
1: Pěkný podvečer přeje Eliška Votrubová. Komplikace dál čekejte na jihu Moravy. Na dálnici D2 na prvním kilometru směr Brno se srazila dodávka s autobusem. Čekejte zdržení v koloně. Když už jsme na jihu Moravy, podíváme se do Brna. V Žabovřeské ulici ve směru na Pisárky před sjezdem na Kníničskou jsou v sobě dva osobáky. Tady si nehoda navíc vyžádala taky zranění. I tady se tvoří kolony. Přesuneme se ku Praze. Na Pražském okruhu na 23. kilometru směrem k D1 před sjezdem na D5 bouralo osobní auto a nákladák. Dál se tvoří kolony, čekejte zdržení. A pozor dejte i přímo v Praze. V Dobříšské ulici ve směru na Barandovský most jsou v sobě tři osobáky. Nehoda je ve středním pruhu. Čekejte zdržení v koloně, ta se táhne od tunelu Mrázovka.
2: Myslíte, že italská kuchyně je jen pizza a carbonara? Objevte s námi Toskánsko jinak. Chuť vinic, lesů i poctivé domácí kuchyně. Amiata, váš kousek Toskánska v Praze. Rádi vás přivítáme v Amiatě v Londýnské ulici. www.amiata.cz.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
2: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
3: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá! Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
5: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz, kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů, vlastní učební materiály v ceně a pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz, zkušenosti, které předáte dál.
6: Léto ve Žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně. I zima tu stojí za to.
7: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
8: Snídani?
7: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
8: Oběd?
7: Divadlo Hibernia uvádí
9: romantický muzikál
7: Saturnin.
9: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
7: Od září 2026
9: v divadle Hibernia.
10: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

Nejprodávanější singly v Evropě na konci září 1996, desítka nejlepších plus píseň z nejprodávanějšího alba té doby. Prostě klasická Eurochart Hot 100, jak jste zvyklí. No a dneska třeba i s Kelly Family, i na ty se dostane. Michal Klein vám tedy přeje hezké vzpomínání na dobu přesně před 30 lety. Eurochart Hot 100. Na Kelly Family se dostane ale až za chviličku, ještě předtím do zvuky léta 1996. Na osmém tam čekejte No Mercy a superhit létem doslova provoněný, tedy Where Do You Go. Na devátém ještě snad vyletněnější Coco Jumbo od skupiny Mr. President. Ale začínáme na desátém společně s Petrem Andrem, což byl tehdejší mega idol náctiletých faninek. Jeho plakáty s vysekanými břišáky jim visely v pokojíčkách, a to hnedka vedle Backstreet Boys. Byť tedy sám Peter, který byl v té době králem britského bulváru, se potom později přiznal, že ten tlak na bezchybný vzhled mu přinesl i zdravotní trable kvůli drastickým dietám, které tenkrát držel dokonce několik let. Ale asi mu to stálo za to, když všude, kam přijel, tak jeho faninky doslova omdlévaly blažeností, že ho vidí na vlastní oči. No a teď možná jeden paradox, jeho nejslavnějším hitem je bezesporu píseň Mysterious Girl, ale jeho první jedničkou v britské UK chart, to se stala až skladba Flava. No a s ní taky začínáme dnešní Eurochart Hot 100, kde to před těmi 30 lety nakonec stačilo na velmi kvalitní desítečku. Eurochart Hot 100.

0: Na Hit Rádiu 90 si dáváte hitparádu Eurochart Hot 100, tentokrát z 28. září 1996. Na což si možná spousta z vás ještě pamatujete. Minimálně tedy ti z vás, co jste chodili na diskotéky, kde každou chvíli vyhrával třeba superhit od francouzského projektu BBE Seven Days and One Week, který se vlastně tenkrát svezl na velké vlně popularity v té době hudebního stylu Dreamhouse, který jinak proslavil pochopitelně hlavně italský DJ Robert Miles, tak to bude hodně roztančené páté místo. Stejně jako bude hodně roztančená sedmička, kde byly přesně před 30 lety Faithless a jejich Insomnia. Jinak originál té písně o nespavosti má hodně přes 9 minut. Ta rádiová verze, ta byla nakonec zkrácená přesně na půlku a hlavně z ní tedy zmizely všechny explicitní výrazy, které by se normálně v éteru nemohly objevit před 10. večer. No a mezi těma dvěma diskotékama i jedna balada, a to už jsem naznačoval. I Can Help Myself od tehdejších idolů Kelly Family. Nebyla u nás populárnější kapela než právě rodinka Kellyů, tak hnedka po Insomnii vemte hřeben, ať se můžou konečně Paddy a Angelo taky trochu učísnout.
1: Eurochart Hot 100.

0: Hit Radio 90.
1: Kráva, kráva, kapr, kapr.
2: Kapr, kapr, husa, husa.
3: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál se restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
4: Kruta, kruta, tchos!
3: Nech toho a pojď.
4: Tchos.
5: Co s tím autem budu dělat? Už ho nepotřebuju a nemám čas to řešit.
6: Tak to nechte na nás. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. U nás v Auto Opat vykoupíme jakýkoliv vůz osobní užitkový. Pro auto si přijedeme, zdarma oceníme a zajistíme prodej. Papírování i záruky jdou za námi a při protiúčtu přidáme bonus.
7: Auto Opat. Výkup a prodej vozidel bez starostí.
8: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
9: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
0: 90. You got that something. Jsou zpátky. 90. Hit Radio 90.
10: Eurochart Hot 100.

0: Posloucháte Hit Radio 90 a dnešní Eurochart Hot 100, ta je z úplného konce září roku 1996. Šest hitů z nejlepší desítky ty už znáte. Na zbývající čtveřici si musíte chviličku počkat. A teď se totiž jdeme mrknout na tehdejší nejprodávanější alba v Evropě, mezi kterými nechyběly ani čerstvé novinky od Pearl Jam, Suede a nebo třeba Jamiroquai. K ním potom stálice Alanis Morissette a nebo Celine Dion. No a na zlatém vrcholu po dvou týdnech z brusu nové album skupiny R.E.M. New Adventures in Hi-Fi. Netuším, jestli se jenom takhle z hlavy vybavíte obal té desky. Taková černobílá fotka, kterou sám zpěvák Michael Stipe vyblejsknul ze silnice 95 kousíček od Las Vegas. Takže vlastně vlastní práce. Asi největším hitem z té desky byla píseň E-Bow the Letter, kde se jim o doprovodné vokály postarala kmotra punku slavná Patti Smith, kterou měla kapela a stále tedy pravděpodobně i má ve velké úctě. A asi to není žádné velké tajemství, že právě tahle píseň byla napsána pro Rivera Phoenixe, který se jenom pár let předtím bohužel předávkoval opiáty. A tak si ji taky zahrajeme. Co vy na to? Z nejprodávanějšího evropského alba přesně před 30 lety.
1: Eurochart Hot 100. I look out when you see all of you and all of me fussing stars, some of them they surprise. The bus rider went to write this for.

Chart Hot 100 počítala v 90. fyzické prodeje singlů a taky alb tady v Evropě. Nejprodávanější desku tu už znáte a za chviličku poznáte i nejprodávanější single, ale ještě si pustíme ty hity, které to na vrchol jenom o fous nedotáhly, přesně před 30 lety. Tak na druhém místě tam čekejte Fugees a jejich Killing Me Softly a taky na trojce budou Fugees. Tenkrát prostě Lauryn, Wyclef a Press válcovali hitparády. Třeba i s novinkou Ready or Not, která je ale málem stála jejich kariéru. Oni tam totiž vysemplovali kus písně Boudicea od zpěvačky Eni, aniž by se jí tedy předem zeptali na svolení. Ta si to ale nenechala vůbec ani trochu líbit a pohrozila jim okamžitě soudem, což nakonec management kapely nedopustil a s Eniou se dohodl na mimosoudním vyrovnání. Říká se dokonce, že je to tenkrát přišlo na 3 miliony dolarů a další miliony potom z ušlých zisků, protože veškerý cash z prodeje singlu šel rovnou na účet zpěvačky Eni. No jo, byli prostě mladí a tak trochu naivní. Dvakrát Fugees tedy už za chvilku a teď na čtvrtém, to už ostatně bezpečně asi poznáváte, posílám Macarenu od Los Del Rio. Tady v Eurochart na Hit Radio 90. Eurochart Hot 100.

0: tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Už je nás pár tisíc. Jsme jedna parta. Našli jsme jediné místo na internetu, kde nemusíme chápat, co je to TikTok. Vzpomínky na dobu, kdy největší virál byla dovolená na Balatonu. Soutěže a příběhy hvězd. Hit Radio 90 je na Instagramu i Facebooku. Tak se přidej.
2: Pil, prach, roztoči, lepek, mléko. Co když to jsou hormony? Chybí mi nějaké vitamíny? Tolik času strávených čekáním. Znovu už ne.
3: GenX.cz. Doporučíme ti na míru až z tisíce laboratorních vyšetření. Zajdeš na odběr krve bez čekání po celé Praze a výsledky s lékařskou konzultací máš online do pár dnů. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup.
4: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
5: Ahoj, jsem Štěpán z Farmy a těším se na vás v nových biozahradách Herbarium v Chodouni. Čas vůně a šálek čaje, koláč a nákup, který přinese pár let navíc. Květiny jsou krásné, ale vzácné odrůdy bylin uzdravují. www.levandulovéúdolí.cz
1: 90ky jsou zpátky. Hit Radio 90.
6: Eurochart Hot 100.

0: Slavná píseň, kterou proslavila Roberta Fleka, po ní ještě mnohem masivněji kapela Fugees. Tak to byla dvojka Eurochart Hot 100 a to právě před 30 lety Killing Me Softly. No a jaká byla jednička? Možná malá nápověda, taková hodně divoká a nabitá girl power.
1: Eurochart Hot 100.
0: Na vrcholu evropské singlové hitparády se totiž právě 28. září 1996 vyhřívala skupina, jo, máte recht, byly to Spice Girls s debutovým hitem Wannabe. Ten prý holky dokázaly napsat za pouhých 20 minut a byly toho tak plné, že ten text křičeli normálně přes sebe. Byl to údajně hroznej totální chaos. A dokonce se traduje, že Mel B svoji rapovou část natáčela na záchodě, protože nahrávací studio bylo tou dobou obsazené. A právě na WC byla tam taková zajímavá ozvěna, údajně. Navíc s toaletama v nahrávacím studiu souvisí i text té samotné písničky. Takové to zigzeja. Tak to měla být údajně narážka na jednoho otravného muzikanta, který na ty hajzlíky chodil hulit trávu a pokaždý to tam strašně smrdělo. A tak mu holky začaly říkat shit and cigarette, z čehož se potom vyvinulo právě ono zigzeja. Ale prosím pěkně, na detaily, na ty se mě neptejte. Jak jsem koupil, tak prodávám. No a příště to se mimochodem mrkneme do Eurochart z roku 1992, kdy bodovala třeba i kapela Shaman. Schválně, jestli se na ně ještě pamatujete. Tak buď ve středu večer, a nebo v neděli odpoledne. Budu se těšit. Michal Klein, Hit Radio 90.
1: Eurochart Hot 100.

0: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
1: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
0: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Vytáhni Jendu!
4: Co říkáš? Výtahy jedna?
3: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
4: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
3: Povídám, vytáhni Jendu!
4: No jo, výtahy jedna!
5: Teď my už máme výtahy jedna.
4: Jendo?
6: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
7: Jendo, ty seš ale bedna!
8: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
9: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.
10: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
11: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Když do tří počítáte do stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
4: La Tropical!
3: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
4: Yeso!
3: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
5: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
6: Je tu Opel 24 a s ním i pořádná porce výhod. Akční ceny, zimní pneumatiky zdarma, 5 let záruky a s 0% financováním bez navýšení. Ale pozor, Opel 24 končí již 30. září. Jsme Tukas, váš partner pro vozy Opel v Praze. Tukas.cz. Když Opel, tak Tukas.
7: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
8: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
9: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Hit Radio 90.
1: Hrajeme vám 90.
2: Non-stop.
3: Escucha el ritmo.

0: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
1: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
0: Jedu ale jen na čerpačku.
1: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
2: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
3: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
4: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
5: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
6: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Hit Radio 90. 90.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
0: Hit Radio 90.

0: Nejvíc zamilovaných 90. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hrajeme vám 90 non-stop. Hit Radio 90.

0: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
1: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
2: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
3: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
4: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Tohle je Zóna lásky. Na Hit Rádiu 90.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
0: Hit Rádiu 90.

Devadesátka. Hit Radio 90. Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio 90.